Gigi vám kričí do auta: Hey brother, hey sister, ranná show začína. Takže daj si nahlas repráky v aute. 6. hodinka je tu a ranná show na Európe 2 je tu spoločne s vami. Dobré ránko, Slovensko.